povídáš něco o tom, co bychom dělat měli. Pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl.

je není, v dění je bolest bezslastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tobě píchá, třísle usnout a nevzbudit se, nemusím na nic myslet, opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy na